0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Dvacet chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte, chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje, až kubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže. Tím

rozchází se chlapy, taky parťák Jouza, který do dvou metrů narost. Ovaťák si čistí ty svý mozol na tý klapy, na duši mu pokoj nedá jedna velká starost. Myslí na to, že

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a z tváře závoj šedivý. Řekl mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní jeden, ale nivý. Já cítil dál, že v ústech mám

šel jsem dál tou vůní raní, kolem bílých kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí. Snad vrátil se mi zrak,

než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce

čaj a sandálový tyčinky. A my tak rozmlouvali o poutech a zradě, nad ránem hlad a srdce jako ruzinky. Po zemi básničky a národ zase na dně, to voněl čaj a sandálový tyčinky.

a srdce jako rozinky. Šeptem jsme stříleli a tak jsme umřeli.

z nudy, vědět o lepším světě, utečem tam dolů, jenom vědět kudy. Každý svou krajinu má, každý svou

nevrátí zpátky, proč jsem tak nesmělý? K jedné moc měkký a na druhou krátký už mě nechtěli. K jedné moc měkký a na druhou krátký už mě nechtěli.

svém místě a nikde nejsou žádné chyby, jen zarletou tváře a ty mlčí jako ryby. Něčí kroky mizí v tichu a v

0: budeme muset na věky bát.
1: Nádherná hora svou silou mrazí, dokáže zničit, co bude chtít.

nos neskočí. Potvora jedna zlověstně hučí.

Ten váš kvartír příšerně slila, nechtěl jsem dopustit, byla jí přesila, pak ještě ke všemu záchranka přijela. Tak teď tu sedím, na sobě erár, takovou vděčnost, tož to jsem nečekal.

Jsem doufající slou, kolik očí se ve mně obrátí, ale ti ostatní, ti to uslyší. Kolik uší, tolik rukou, kolik uší, tolik pohody.

nejsem tu na dvakrát, a tak úslužné myšlenky teď zrovna mlčí. Kdo mlčí?

leží tam v oboře, nožky má nahoře, bojím se, že umře. Zas kousek blíž, zas kousek blíž, zas kousek blíž.

to uslyší. Kolik uší, kolik uší, kolik rukou, tolik rukou, kolik uší, kolik uší, kolik pohody.

zas půjde slunce oblohou, čistou, modrou, vlaštovky se slétnou nad vodou.

zabili, zabili chlápa z Koločavy. Řekněte hrobaři,

Jo, vidím tě jako dneska. Stála u silnice s cedulí směr Praha. To musíte do protisměru, slečno. Vezmu ji do Brna. Co by? Velkoměsto jako velkoměsto, ne? Sedla si ke mně dopředu, kouknul jsem přes rameno a já ucítil kořist. V duchu si říkám, nakrmím ti ucho, tvoje krásný levý ucho. A už...

0: byl trapnej, hodně trapnej, ale hezkej docela.
1: Zkoušel to na mě fest.
0: Díra do hlavy, průvan, no znáte to. Zkoušel dělat romantický ksichty, ale vypadalo to spíš jako když má něco se zubama.
1: Otevřel okýnko a jeho háro vlálo 80 po dálnici.
0: Dává mu svoje číslo a v duchu si říkám.

0: Bylo, nebylo. Za sedmero hřebíky. Jo, to jsem vám neřekl, tu holku jsem si nakonec vzal. Dneska tu sedíme vedle sebe na zahrádce, o pěkných pár kilo šedivější. A náš kluk volá z auta.
1: Nečekejte na mě s večeří. Nabral jsem stopařku a jedeme na Prahu.
0: Kruh se asi uzavírá. Jestli ten kluk je po mně, tak zrovna teď.

A velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech má. Velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech, velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, velbloud nosí hrb.

ani ho nezabijí. Ona se umí krásně smát a čas se pro ně zastaví. Až to bolí,

od zim mi závidí, že si o něj budu ruce hřát a dám se vytrvale s vlastním stínem. Copak to nevidí?

se až blízkou se vidle, mihne se pažba, neschopný s vidlemi budu stát jako zrádce. Nejvíc bolí první vražda, nejvíc bolí první vražda.

ale každej, každej něco chce. Já tady vykládám

se kdysi trápil, výčitky mé trvají. Včera jsem si cestu krátil, výjimečně tramvají. Lidí plno na mou duši, musím to tu dosvědčit. Zapomněl jsem, jak se sluší jízdenku svou označit. Nemyslete, nejsem ten typ, co by nad tím rukou máv. Natož ten, co bez jízdenky jezdí rád a bez obav. Mě ten podvod vážně bolí, vést se jako v bavlnce a nechat lístek jako nový, zastrčený v portmonce. Ach, že já na tu peněženku, v níž ten lístek

osobný a ctit balí. K čemu mi teď čest má, bude po tom švindlu s tramvají? Tak nezdál tu tíhu, jednou pevnou půdu ztrácel a pak si řek, když pad sem jednou, můžu padnout docela.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

8 hore, hronka, pojďte chlapci do nás,

Pověz mi, dívko, dřív než vlaštovky odletí. Pověz mi o nás, o našem století. Prý ztrácím krok a nejdu s dobou. Jenom pár slov v zájmu nás obou. Pověz mi, dívko, dřív než vlaštovky odletí. Pověz mi o nás, o našem století. Znáš spoustu tajemství, co chci se dovědět. A pak mi dovol mi povědět. Navzdory mobilů, navzdory době vždycky chodily dopisy ode mě k tobě, do těla e-mailu čty lístek nepoložíš. Tisíce slov a tisíce otázek, namaluj lásko, namaluj obrázek, na ploše Windowsů se od barev neuží.

Pověz mi, dívko, dřív než vlaštovky odletí. Pověz mi o nás, o tomhle podivné století. Pak chyť mě za ruku, ať se ti nestratí. A já ti slíbím třeba, že tě nezradím. Víš, navzdory mobilů, navzdory době vždycky chodili dopisy ode mě k tobě. Do těla e-mailu čtyřlístek nepoložíš. Tisíce slov a tisíce otázek, namaluj lásko, namaluj obrázek. Na ploše Windowsů se od barev ne.

Schořela slova, prach slunce schoval, začali znova, stavěli novou Prahu. S pověstí vrahů a přece v kleče, překovej meče, zapomeň na Vltavu. Hořká jsou vína pod obojím, bláhová dřina, kůň běží, nezastaví.

Za městem v polích končila zima. K náměstí, když jsem vykročil, já ji neznám. Najednou cítím, že se mi dívá do očí. Jen jsem se usmál, když vítr jara zlehka jí fouknul pod tričko. Chladně a krásně, jenom jsem řekl, půjčím ti kabát, holčičko. Není mým zvykem oslovit

Bylo to zvláštní, všechna ta slova. Vyslovit pro mou neznámou. Je z Vysočiny.

už pomalu končí. Chvíle, co patří jen těm, co neusínají, toulavým bláznům, když právě s jarem se loučí. A za dobrý slovo ti srdce svý na dlaně daj. Mám rád ty chvíle, kdy holkám ve očích svítí slunce, když do korun stromů

kde kluci v duchu si říkají, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkají a trápení jsou někde

dáš pohlazení, aspoň po vlasech, pár ztracených slůvek, třeba o kráse, frází, že tvůj vlak má jméno naděje, až ho uslyšíš, že se zase

tobě to teda dneska sekne. Včera mi bylo smutno, ale dneska už je zase mírně pěkně. Jo, někdy se zdá, že něco nejde, ale ono to pak jde. Doba ta není zlá, to jenom některé vteřiny jsou zlé. Ahoj, ahoj slunko, jsem rád, že jsi ještě. Osuž mi moje vlasy, jsou promáčené před včerejším deštěm. No prostě jsem zmok, naštěstí voda teče vždycky zhora dolů. 34. rok, to takhle přes překážky táhnem spolu. Ahoj, ahoj slunko, jsem rád, že tě vidím. Doma mi bylo smutno, a tak jsem zase vyšel mezi lidi. Srdce potřebuje svý, a kdo bere, měl by taky něco dát. Člověk ten není zlý, jen prostě některé lidi nemám rád. Ahoj, ahoj slunko, ty máš dneska hezké tváře. A kdyby mělo být snad smutno, tak na to já mám svoje opraváře. A tak dál mi svit.

0: vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti. Na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od peronu.

ho jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac. Večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku, má dlouhej čumák, jezdí jako drak. A že nesedal na sucho, tak nápad klep

měl půlku kastle hranatou a druhou půlku kulatou. Měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli

stopnu a hlídka z Harley. Co je to za typ, tenhle Cadillac? Hej, vylez ven z tý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby?

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

vážně brát. Dále přišla starost, jaký povolání vlastně chtít. Jedno znal jsem jistě, nebude to kouřit.

Ahoj, tak jsem tady, táto. Já už vím, čím chci být. Já se jen usmál a zachovat chtěl jsem klid. Však překvapil mě tím, že řekl, že chce být.

co říct, ale nevím jak. O tom, co je za námi a co bude pak, a co bude pak.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Smečka z ulice se oknem dívá na stůl a ten je skoro prázdný. Nahnilá jablka a háčkovaná dečka a nad ním hlapač na sny. Krev zatím ještě napůl živá, v kalužích s blátem rve se. Jeden ze slunce unavený a druhý stín svůj neunese. Patrona k nebi vystřelená nese se pyšně plná prachu,

Prapor se zlatým sluncem a modrým nebem svítí z druhé. Večeře od rána vaří se pod poklicí a v osolené vodě dělají se kruhy. Zatím je dobře schovaná a kořínek je pořád ještě tuhý. Harpie oči má přilepené na talíři a bezedná má ústa. A maso konečně je na zkus, přesně dle jejího gusta. Po jídle hosté umýjí si úsměv v zrcadle plném tváří. Někteří posté a stále ještě herci, jiní už na poprvé lháři. Patrona k nebi vystřelená nese se pyšně plná prachu, schovaná v listí po kolena, sní černá země o návrat.

Prapor se zlatým sluncem a modrým nebem svítí z druhé. Večeře od rána vaří se pod poklicí a v osolené vodě dělají se kruhy. Zatím je dobře schovaná a kořínek je pořád ještě

0: tak je to. Každý čtvrtý rok on svádí těžký boj o koryto. Žasnete nad fenoménem, jak ten člověk běhá v kruhu, kvičí, chrochtá a pak zase dělá všechno tak, jak prase, jako svině nebo kanec. Přijďte matky s dětskama, lepší než Matěj Kopecký s těma svejma loutkama.
1: Vlastně, co žádá?
0: Nelž

0: klobouk co?
1: Mince mi se plní klobouk, pokyvují sousedé. Takhle kvičet, chrochtat, mlaskat, to žádnej z nás nesvede. Dav ten jása, to jsou triky, hurá, sláva, to je on. Hodí se do politiky, to bude náš šampion. Ale pozor, to je zrada.

co ty nám tu budeš kázat, lidi, to je podvodník. Zbyli ho a pak to prase vyklopili na chodník. Doznívá poslední sloka, kdo je on a kdo si ty, není vítěz, kdo má pravdu.

nechci slyšet, že si dala kafe. Proč tak pořád bezohledně krafe? No tak jsem si tady koupila to kafe, stálo 75 korun, 75 korun. Oni to tady dělají na takový mlejnku nebo co, no to si radši doma udělám instantní 3 a dám si do toho 3 cukry, protože já mám ráda sladký, víte?

Koupila pivo, stálo 35 korun. Za našich mladých let bylo pivo za 3 koruny 50. A to bylo nějaký pivo. A mohli jsme si vybrat, jestli v zelený flašce, anebo v hnědý.

0: pro básníky možná pojem, jenže zrovna mě protáhla hnojem, do dneška mi šrámy srdce vroubí. Jako vy jsem u ní leštil kliky, dělal troubu, měnil zvyky, a pak mi přitáhla mrcha šrouby.
1: Jestli něco můžu dodat, radím vám se před ní schovat, moje zkušenost je totiž stejná.
0: Pro nás je na hlavě máslo zvykem, odpovědí s otazníkem, ještě že jsme tady mezi svejma. Vždycky, když to nejmín čekám, na ní nemyslím a jen tak těkám, někde postává a stydce voní. Bývá milá, cudná, podmanivá, neprudí, nezývá, když se zeptám, kolik je, řekne tři sloní.
1: Jenže není všechno, jak se jeví, na povrch vyplavou plevy, brzy skončí kouzlo noci letní.
0: Láska bez velkýho ptaní, všechny vklady krutě zdaní, z cenných papírů.

0: nápor stenek, lásku zbalit kufry nedonutí. Může klidně štěkat jako fenek, udělat si prápor stenek, lásku zbalit kufry nedonutí.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Pila, pouzulici, nedočkavá, žárlivá, nebezpečně pravá, spalující, zničující jako láva. Kalifornie, z té země nelze odejít, to po mně nemůžete chtít.

motýlí spřežení na setě ulici LA. Opilí kalifornským vínem se nedá jít spát. O pomoc křičíš a vysíláš signály Mayday. Konečky nervů spálené kůže tvých zad. A písek Santa Moniky pomejvá moře. S hukotem k tobě promlává.

Takovej pocit má člověk, když zůstane sám. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

dnešní noc do rána slunce zem obejde kruhem a prsty svých paprsků opře se do hrází. Připrav se na to, že

silnice číslo jedna se přimyká k moři. Bitevní lodě kotví u Santa Cruz. A všechny cesty i odtud vedou až po Řím. Letadla, vlaky, lodě, no tak si to zkus. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Zapomeň, lásko, na to, že já jsem jenom ješitnej chlap.

0: voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Přivedl jsem domů božce nádhernýho nosorožce, originál nosorožce, koupil jsem ho v hospodě. Za dva rumy a dvě vodky, připadal mi velmi krotký, pošlapal mi polobotky, ale jinak v pohodě. Vznikly menší potíže při nástupu do zdviže, při výstupu

se nutit toho, plus to košice originál, nosorožce, co nevidíš v obchodech. Řvala na mě, že jsem bohem, pak mi řekla, padej s bohem, zabouchla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech, co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, tuším značky Grizzly, už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli, tak tu sedím se sousedem s nosorožcem a s medvědem.

víc. Ten sekáč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil, všechno platil a obdiv potřeboval jako vzduch.

chladná jsou dubnová rána, ze slunce je vidět jenom kousek, ve flašce od činzára, úhoři, úhoři třou se, všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali.

vína a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Poslechněte baladu o jedné akci zdárné, za níž chytli dva šoféři opatření kárné. Nejsem žádný bravokárce, ale můj ty smutku, posuďte zač chlebodárce.

ulici Richta, tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi, z autobusu povyběhl předními to dveřmi, v tváři výraz chápající dovnitř Ríšu vedl, a ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl.

Ruku dejte na šaltpáku a dole je spojka. Tady se to startuje a tak se dává dvojka. Já vám povím, to dá rozum, když červená blikne. No tak postupte si dál do vozu, on si rychle zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dál jisté prije, že v táboře cestujících vládla hysterie. Jedni pláčí, druzí křičí, třetí

těžká víčka a chuť něco vypít, kabát na sebe. Ulicí dolů oči mi svítí jako svíčka.

stavy snadská vykouřen zrak utírat jítro celem spatřit kořen kulčivový, písmo na list tlačit perem, schladit tváře poudlení éterické oleje pak, vykousat strach logů, spěněné sny sfoukat v kouli, ostřit v řeči hořčiny jak štíhlé šípy z podluků.

svoboda na dvoře zarostlého bloku. Jsem hodný hoch, jenom hledám svoji kolaloku. Bojím se o práci, ale velet to se mi nechce. Pusťte mi seriál, kde všechno půjde lehce.

Jen vlci běží k lesu a ve mně další nástup. Na kliky kdysi dávno jsem mazal zubní pastu. Teď čekám, až mi přijde ta správná SMS-ka.

0: Vdaná Mandelinka Bramborová v autobuse. Mandelinka Bramborová za svobodná konečná vystupovat.
1: Živá voda v moři hudby. Radio

kdy vypadám skvěle a dny, kdy vypadám strašně. Však mám-li být upřímnej, musím říct, že převažujou, no znáš mě.

Málo co je krásný, tak jako noční Praha, ale třeba si to právě ty. Tramvaje jezdí zleva zprava a kolem světel, jak rozsypal bys konfety. A černá, černá, černá je barva tvejch vlasů a noční Vltavy. Já zažil už víc zim než ty a ty moje vlasy jsou sůl a pepř. A černá, černá, černá nosit jinou barvu, to tě nebaví. Jsi tichá jak sova sněžná, bez hnutí, beze slov, no tak to mi věř.

málo co je krásný, tak jako noční Praha, ale třeba si to právě ty. Tramvaje jezdí zleva zprava a kolem světel, jak rozsypal bys konfety. A černá, černá, černá je barva tvojich vlasů a noční Vltavy. Jsi tichá jak sova sněžná, bez hnutí, beze slov, no tak to mi věř. Zahořeli, zahořeli tisíce hvězd nad Prahou. A Vltava jak černý kafe, do široka rozlitá.

máš určitý problémy. Každý má svý problémy, ale už se to vleče hrozně dlouho a mě vůbec nezajímá, že nemáš stálý zaměstnání a každý večer musíš hledat nějaký místo na přespání. Pro mě je důležitý jenom to, jestli všechny auta mají.

Pamatuješ na koncerty na Cibulce, když léto nebylo ještě ani v půlce a tvůrce toho všeho se jenom bláskleně smál. To byla ještě jiná Praha, možná už ne to třešňáková madama,

neplnil jsem nic. Možná bych měl míň pít a flámovat, dát svýmu žití trochu větší řád. Zatím jsem ale pořád ještě schopnej milovat, ještě pořád jsem schopnej mít rád. Nevěřím tomu, co píšou v novinách, to, co se děje kolem, beru jako hloupej vtip. Těším se na to, co přijde v příštích dnech a hodinách, pořád si myslím,

možná, že jedu svůj poslední závod. Možná se směju po cestě nad propastí, tak jako nikdy předtím zase nečtu návod. Asi jsem pokus omyl, se mi jednou vymstí, ale zatím je to pořád ještě dobrý. Zatím je to pořád ještě dobrý. Zatím je to pořád ještě dobrý. Je to dobrý.

klidně i mohlo se stát. A klidně i mohlo se stát. Je to začátek a konec.

kdybych tak měl 10 životů. Nikdy bych nemusel spěchat. Deseti dívkám hrát gavotu, abych si jednu mohl nechat. Nechci se teď pouštět do hádek, ale mít životu 9.

kdyby mi věštkyně si byla. Ze starých eposů řeckých. Sedmero životů slíbila. Já bych je využil všecky. Kéž bych měl životů aspoň šest. Své přání do vrby šeptám. Nikdy bych moc nedbal na pověst. Taky se vás na nic neptám. Zbytečně přes prsty koukáte, že nemám, jste si lušaty. Kdybych se narodil po páté.

čtyřikrát ožil bych s povděkem. Ten nápad v hlavě mi leží.

A kdybych byť jenom dvakrát žil, i to je tak trochu sci-fi. Radostí smutek bych vyvážil. Stereo, balance, hi-fi. Jenomže žijem jen jedenkrát. I to má snad svoje klady. Jen jednou proč stát k životu zády? Zbývá jen otázku položit.

raději žít, nežli položít a napůl umírat předem. Nebrečme dojetím ubedem, ta upíva

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Od pradávna tichým krajem právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak. Velebníček volá svědky, že je černej na pohled i na omak. Jenom osvícenej chodec zapíchne svý hole, chodec

Divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašumil překvapením. I já jsem zašumil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

zase slyším, božskýho Luise a tu jeho nablištěnou trumpetu. Tak ho zase slyším, snad jakási fůze způsobila zvláštní pocit, že je tu ten chlap.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

chvíli začnou se líbat. Je tam příručný sklad, velký po lásce hlad.

0: tě Bůh, dej Bůh, Bůh chraň,
1: chraň Bůh, tě Bůh,
0: chraň Bůh.

0: Jaj, to ne.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

věčný prach se veze ve vesmírné káře.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Konec září, paní Marta tráví hlavně v kuchyni. Léto schová na dno sklenic.

a tam mlčí, padá první sníh. Celou zimu paní Marta dveře neotvírá, možná je doma, leč neta je sníh u komína, možná je pořád někde na cestách, možná je někde ničí nevěsta. Možná má paní Marta v zimě jiná jména, možná je paní Marta zimou nespatřená, možná ji budí až břízy, které raší, možná je celou zimu o hrachové kaši. Duben jí potká na lavičce před domem, vysvětne slunce, kouř zavlaje komínem. Duben jí objeví a nikdo jí už nehledá, poněkud ospalá má vlídný pohled medvěda. Možná má paní Marta v zimě jiná jména, možná je paní Marta zimou nespatřená, možná je paní Marta medvědova žena.

čekali, kteří co dostali a komu kvůli tomu zase všechno sebrali. Jak ze starýho novýho byl přes noc nepřítel a musel pryč i s rodinou, jak řekl pan velitel.

uteklo čtvrt století a zas to tady je. Už by se další dělili bá i o fuchsie. Nic neumí, nic nedělej, ale všechno musí mít. A s těmi, co se nadřeli, se

Vítka skočit v parku na fenu. Manželství trvalo 60 let, vše ale jednou pomíjí. Stání trvalo 20 minut, ještě že děti už nežijí. Rozhodl se dělat věci, které v uplynulých 60 letech dělat nemohl.

0: po ránu do kávy k probuzení destilát.
1: Každé ráno
0: a hned je vzhůru, každé ráno rád.
1: Každé ráno destilát.
0: Rá po ránu do kávy k probuzení destilát.
1: Každé ráno
0: a hned je vzhůru, každé ráno rád. Sklenice slivovice každým dnem otáčí se vzhůru dnem. Pak on je vzhůru, každé ráno rád.
2: Sněhy bytě tají, jak jen vítr začne hrát.

Laštovička nemá plán, když jaro obývá. Jaro pryč a zima blíž, má milá, přikvačíš. Vzdoru navzdor se mnou plout, na moře bouřnou říš. Sněhy by tě tají, jak jen vítr zahudne. Včela, která v létě směla, v zimě nebodne. Svědkem jsem, že

budou chtít naši krev. Budou chtít naše kosti, půjdou přes štíty hor, přes pět údolí. Bude znít jejich řev, jejich běsnění zlosti, ať zkosí nás m-

vytáhl jsem koláč z brašny, připadal si jako Mikuláš, andílci prostopášní popadali z nebe. Jaký jsem frajer strašný, a co na mě máš? Stříbrný pětihalíř, hozený do vody se utopil. Zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Koláč jsme napůl snědli, zbytky dali rybám. Noc byla černý rendlík, pihovatá po kometách. Kočky na půdách předly, Jupiter se hýbal a hvězdy bíle bledly, jak na počátku světa.

do putiky, na guláš a taky na pár piva, pak za zvuků harmoniky zpívali nám do svítání o lásce za gotiky a taky ještě dřív. Stříbrný pětihalíř hozený do vody se utopil, zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Slyšíš to někdo zve nás k cestám po planetách, Petr a Magdaléna, láska z roku 1790, nezměnila se scéna na divadle světa.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Barman už začal zvedat židle, na lístku celý Gilgameš. Pálí mě žízeň na chodidlech, bude to kartou nebo cash? Vycházím do opilé noci, je tolik jiných možností. U čapků zase válčí moci, někdy se hosté rozhostí. Tak nést se nechám bludným krokem, náhody mají prstoklad. Už zase koukám do tvých oken, ty ještě svítíš.

V kašně se válí místní Ježíš, stvořil si víno v kartonu. Jestli je pravý, nikdy nevíš, jako ti v novém zákonu. Ještě že noc je malověrná,

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

zapomnění, chvilkové soufění, až přijde svítání. Jsme noční chlad a denní láva, co udělat, když poprchává slaný

od zimy do léta, plamen se proplétá ledovou nadějí. V sekundě splynutí strnem

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: tam, kde chléb mění se v kamení. Země má k nebesům blíže a přitom spupně se nevypíná. Omí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.
1: Nakrmí své něžné holoubky, když podzim zahoří listím, slátne mi v šípcích i řabinách.

0: skřivánek vyspívá, sopránem z nebeské výše, čtyřlístek ukrytý v jetelinách.
1: Procitnu, nebi jsem zaživa, přidám se alespoň tiše, krásná a skromná je Vysočina.

0: Jihlava, Sázava, Svratka i Svitava, každá z nich má vlastní hlavu.
1: Prostě od želivky až po oslavu.

0: tam, kde chléb mění se v kamení, země má k nebesům blíže a přitom spupně se nevypíná. Umí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.
1: Mám souseda Karla,

jsem zdaleka. Hodně se stalo za tu dobu, co jsem z domova. Už roky nikdo tady na vlak nečeká. Říkal jsem, že se sem už víckrát nikdy nevrátí. Když tenkrát rozhodla se s jemu srdce dát. Nikdy se nesmířím s tím, že jsem byl jen prozatím.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

Jirky jsou rozčesané slzy, milion nitek smutnění. Pláč, který nikdy neomrzí, a kámen hlín.

k zemi, střepy rozbitých zrcadel. Řeky jsou vše, když smutno je mi a dotek našich

kde okna byly čistý, kde na ně nalepily listy. Zbůh darma na svátek, já namaloval dům, kde lidský úsměv platí, ne, že se hnedka ztratí a nejde naplánovat na pátek. Já namaloval dům bez zbytečných hesel, frází, kde se lidi rádi schází a kde smí, co chtí říct. Já namaloval dům, co má jen 7 pater, kde je nájem zapakatel a kde nechtěj pořád víc. Obraz jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každý za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli. Kdo pak tak dneska žije a kýčem nazvali ten můj dům? Ten obraz, kde je dům? Kde si lidi věří a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchají páč, tak jsem ten obraz schoval a zamknul na 3 zámky, z mých očí zbyly slánky, celý večer v tenhle den.

když vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky, poslat mu psaníčko o režné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy, podívej člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle, ať si kde jsi, nikdy nejsi, na tom světě sám. Zrob si draka, zaspívej si,

když vidím na nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčůrat a spát, usínat s naději, jak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí, vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi, na tom světě sám. Zrob si draka,

s prvním jarním sluncem pod ní křeslo dám. Dlouhou zimu hledám to, co postrádám, pak zašimrá mě slunce, já v

jdeš po schodech dolů a chůzi neslyšíš. Tam dole pod světem lásku neuvidíš.

Větve stromů prý zpívají, ale kde je vzít? Lidi se prý rádi smáli, proč je přešel smích? Chce to umýt špínu.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Chtěl bych ti říct, pořád mám tě rád, i když není to lehký, sama nejlíp víš.

nad ránem, podívat se potají, co je v tom domě porostlým řečťanem. Trochu jsem se bál, abych nevzbudil psa, když přelejzal jsem přes braňku, ale pes jako starý známý zavrtěl ocasem a pokračoval ve spánku. Šperhákem zámku, otáčím jemně, zkušeně a obezřetně, pak chvíli stojím na prahu, aby si oči přivykly ve tmě. Od někud si

po opici. Rozhlížím se kolem, co bych sebral, co nacpat do svýho zlodějskýho vaku, ale tolik divných krámů, co se tu váží.

sotva vydechnout mě nechají. Už se hádají o drobné, myšky před očima běhají. To je těm holkám podobné, to je těm holkám podobné.

Rozhovor zakopnul opatník, kliky voní mosazí. Být chvíli jiným pánem, to mě vždycky dorazí,

Písek od Tatrovky červenec byl horký a my malovali byt. Potřebovali jsme sehnat štafle, za 300 lepší vlasti v jednou procházku jsem nemohl mít, to teda ne.

0: Tak jsem prošel kampou a mířil k Mostecké věži ke věži. Bitte schön, wie kommt man zum Wenzelsplatz?
1: Ja.
0: Železářství na náměstí, v srdci malé strany, parní pekárna, sem voní, až se hlava motá. Štafle nebyly a nejsou, stále vyprodány, zeptejte se někde jinde, zkuste to u Rota.

0: Ti žloutky na Vltavě čistila si peří vodní fauna. I rackové rovnali si na slunci peroutky znečišťujíc přitom sochy Matyáše Brauna Matěje. Please, would you be so kind as to tell me where can I find the Wenceslas Square?
1: Yes. Yes, yes.
0: Staré město přijalo mě jako svého syna, jen holuby vystřídali klouzavý let Racka. Pátá byla z radnice a taky z Klementýna, když jsem kráčel po náměstí primátora Vacka doktora.

0: Kromě jeho průčelí zdobí stylová štukatura. Zvenku hraje vám na city, zevnitř však na vášně, když na dveřích objevíte nápis Inventura do háje. A tak jsem prošel staré město, prošel i to nové, prošel jejich uličky, ty širší i ty uší. Praha je a zůstane má věčná první love. Nesehnal jsem sice štafle, leč potěšil duši Čecháčka. Prosti tě, pažalsta, jak mě prajtí k Berioské lík čajke?
1: Da. Da, da.
0: A jako bych ty štafle měl a stoupal po nich vzhůru, tak mi bylo, když jsem končil tuhle pěší túru. Praha je krásná, když slunce svítí do čertovky, zkuste taky někdy sehnat štafle za 300 kg. 3 kg.

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

městě sochám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát. Madonna s růží.

teď není potřeba znát svoje jména, teď není potřeba stát se rodičem, stačí, že já jsem muž a ty jsi žena. Lásku si vyznáme, snad až se poznáme, teď není potřeba, za chvíli svítá. Lásku si vyznáme, teď ale spěcháme, tak spočiň vedle mě, ať už to lítá. Teď není potřeba mazat med na chleba, a že jsem čestný muž, tak ti to říkám. Lásku si vyznáme, nyní však spěcháme, a není potřeba, teď když tě slíkám. Možná jsou dojemné přísahy vzájemné, a ticho ožívá šepotem básní, to sladké otroctví může skrýt proroctví, jež někdy po létech pak nahlas zazní. Teď není potřeba hovořit o ničem.

špičky, chceš vidět víc, slyšet ty písně, ty básně. Na holí tělo jen svetr a říct měsíc krajinku nasvítil krásně. A voní tráva požatá a cítíš ohně ze zahrad.

sedni si do rohu, sedni a piš písničky a nebo básně, žíravý jako loucha.

Mama se schází se mnou každý pondělí. Vypadá jak halama, ale vždycky čtyři dvěma podělí. Střídá různý hlasy a mezi řečí vypráví o dějinách svý spásy až po křížový výpravy. Já po decimetru ráje

kolej totiž mimo vexl můj vedla na slepou. Už krev se v dlaních objeví a kola za klepou. Stůj, já volám, prosím, stůj, vlak nic učí klidně dál. Pak v rychlosti se zastavil a jen píšťala řve dál. Já na vexl se podíval blíž, ještě blíž. Šach jsem do kapsy a vyndal malej vyhybkářskej klíč.

0: o kterém nic nevíme.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

Holky barvy bronz a barvy pivní sír. Holky, co nosí v předu nukleární zbraně. I holky mužatky, který si holí knír. Jsou holky roznožky, jsou holky hrádodajky. Holky, co celou noc dělají drahoty. A holky slepice jak z Krylovovy bajky. Ale žádná, věř mi, neumí být ráda.

sestrička, až ňadra poskočí a udělají pink. Jsou holky přízemní a holky pořád v letu a holky žirafy, co nestačí jim strop. Holky, co umí prodat každý úsměv světu a holky nenápadný jako ptačí zob. Jsou holky kočky, který fotí jadran šetlík. Jsou holky študovaný na tři životy. A holky jednoduchý jako prázdný světlík. Ale žádná, věř mi, neumí být nahá jako ty. Hladově kroužíš kolem jako lvice v kleci, která se chystá právě denní příděl sníst. Na stolku obligátně každýmu dvě deci, jak říkáš na chuť, po litru sem na odpis. Jsou holky, s kterýma by každý zůstal panic, a holky, s kterýma to každý odnese. A holky, co jsou sexy jen tak pro nic za nic, a holky, co musí být sexy z profese. Jsou holky dokonalý jak Ornella Muti, královny krásy rozhodnutím poroty. A holky, kterým sluší každý pytel z juty, ale žádná, věř mi,

Je neděle a na chodbách to voní, rajsky a svíčkově, a taky zelím. Výfuky přehluší zvon, který z dálky zvoní, vaří se oběd, no a to je celý. Internát, život, penzion, tři body paraboly, už 7 let tu není von a klouby věčně bolí. Manželství, pohřeb, samota a třetí dveře zprava. Život se pěkně zamotá, to se tak někdy stává. Je neděle a babičky dnes vaří rajsky a svíčkově a taky z nudy. Rádia vyhrávaj a dechovkám se daří 15krát trubka, no a jednou dudy. Babička Majka jediná,

Je neděle a babičky se sluní rajsky a svíčkově a hrozně křehce. Z 30 pokojů dál česká duchna duní, babička mají

vina, tak ji vyšoupli ze školy, strčili do kravína. Při každým slavným výročí dechovku do nic spali. Snila, že se to otočí, nikdy ji nedostali. Nedostali. Je neděle a babičky se mají rajsky a svíčkově.

0: hlavách ještě máme plno
1: z včerejšího večera.
0: Vsteky praštit kalendáře, no to se přece nedělá. S plnobitím v hlavě kvete i parapet. Není si co vyčítat, ten koncert prostě dávno skončil. Už nám není 18, tak stačí jen pár slov. Jestli ti to pomůže, no tak se třeba rozčil.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Přišel čas kabátů a vyslečených parků. Smutky si zabalíme do vánočních dárků. Sukně a sandály se uvolebí v koutě. A táhlý melodie znova napadnou tě. Přišel čas promáčených dlaždic na náplavce. A bačkor, co si doma hlídají své dravce. Přehřátých tramvají i hlav sklopených dolů. Blátivých cest a luk a polámaných stvolů. Barevný touhy

Zamrzlí dušičky se nemají kam schovat. Pod nosem poletuje vůně svařáková. K moři je daleko a naděje jsou

Přišel čas rovnic o dvou známých, o dvou v jednom. O listech, co se už jen větrem líně zvednou, protože dolétli až tam, odkud cest není. Přišel nám podzim, ten čas mlh a zapomnění.

kolejištěm vítr listí hnal, ocelový nebe nad hlavou. Pak nekonečnou silnicí spěchajících aut blíž vinicím pod pálavou. To nejsou kopce snad, jen výkřik času, co září vilbou. Má místa, kam vítr chodí spát a krouží havraní

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Teď už mi říkej tak, jak chceš, kdo pro tě vlastně jsem. Řekni, co celé roky říkala jsi jen čtyřem hluchým zdem. Teď už mi říkej, jak ty chceš, země měřič nebeských sfér. Sladký a dochvilný jak kozina, švejk český a hasfér. Tak mi říkej, jak ty chceš, Nikola Šuhaj tajemník, Jánošík, co má všechno na háku, smrš

může cokoliv se stát. Budou zjišťovat mou totožnost, ale já nejsem s nikým.

jak ty chceš, v jaké roli pro tě vlastně jsem. Říkáš Mozartův Don Juan zpívaným kastrátem. Tak mi říkej, jak ty chceš, vegetariánský vůdce mas. Don Quixote, co žije s akcií větrných mlýnů už příliš dlouhý čas. Tak mi říkej, jak ty chceš,

0: tak, jak chceš, jak nemohla jsi dřív, když se stále divila, jaký žiješ div. Když býval jsem tvé želízko, v ohni lásky rizíkov, když říkala, tolik tě miluju, že ani nemám slov.
1: Slyším trávu růst,
2: slyším trávu růst,
1: slyším ptáky spí,
2: slyším ptáky spí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

na zemi roztančí vodu, myslívám na to, co po mně zbyde a co vezmu dolů. Možná se zdržím, nepoznám to hned, nechám tu všechno, nechci jen zbytečně špinit svět. Skloň ke mně blíž svoji tvář, ať uvidíš,

zmizel s ním. O kacíři zítřka vím. Tam uvnitř, kde mě vždycky bodne, když odcházíš a zahřeje mě, když se usmíváš. Snad teď anebo zítra, už zítra se něco narodí a dá mi sílu, která přesvědčí.

Šest milionů srdcí vyletělo komínem. Svoje malé lži si lásko dnes prominem. Budeme tančit z venkovany, na návsi vesnice budeme se smát.

děti pochopily, hledí na mě úkosem. Třetí oko je prázdný prostor nad nosem. Pán Bůh se klidně opil levným

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, hotel nad náměstím. Drak hlídal u dveří sálu, na krku pletenou šálu. Dědové vše vědí okolo popelky, žvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu, deštový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce, paprsky lucern metají kozelce a stíny ořechů orvaných dohola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátí se z ohybá pro tučné zpropitné a kdo mu proklouzne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha. 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Nál se za oknem objevil skřítek, rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

Na plný obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se platí buchtama za skočky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložem prošlými dlužními úpisy. Koukám ze z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu do ucha zaspíval.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Církevní tatíci čertu se prodali, za úpis mlčení pohodlí dostali, do kleští chytili učení Kristovo, dali si odpustky za prolhané slovo. Haleluja. Církevní tatíci strachy se pomátli, do kruhu sofismat věřící zapletli, v bludišti prospěchu cestu si hledají, ve stínu kostela se spásou kšeftují. Haleluja. Církevní tatíci láskou vyhrožují, kdo s čertem nepůjde, tomu ji nedají. Milost rozmělnili biskupským halířem, svědomím čarují nad plným talířem. Haleluja. Církevní tatíci s předplaceným nebem prorokům vládnou svým mocenským souhlasem, na spásu nevěří, na zemi

květečky na nebi, od ním je hustý hvost, skrz který ohře protéká dvojice sokolů vtělená vznešenost. Svou kořist odnesou do rukou člověka, kdo pak je vypustil, kdo čeká na ně tam, kde další dravci řadují. Muž, který neříká, že sokolů je pán, jim všechny nemoci a rány vyhojí. Kdysi to býval bojovný rytíř, boží meč tvrdý a bez soucitu, jako inkvizitor vrátil se z cest a ztratil smysl žití. Ztratil řeč, ztratil domov, kdy už přebolí to. Raději zapomněl, kde stával jeho hrad, to pevné hnízdo nad klidným údolím. Své krásné ženě tam často říkal rád, má paní, spolu zvládnem cokoliv. Až jednou nakázal, na plášť mi našli kříž, neslyšel prosby, neviděl slzí prout. Zavolal král, zavolal Bůh,

horko jak v pekle je na pláních tureckých, za pár let chlad a vlhko v pruských bažinách. V boji byl démon, v lásce asketický mnich, u ohně seděl a vzpomínal, jenomže nevěděl, že nezbylo mu nic, že nájezd lotrů, požár, křik a všude krev, lákavá kořist v těch časech nejistých, to je hrad bez pána a kráska v jeho zdech. Kdysi to býval bojovný rytíř, boží meč tvrdý a bez soucitu, jako inkvizitor vrátil se z cest a ztratil smysl žití. Ztratil řeč, ztratil domov, kdy už přebolí to. Na břehu řeky stál a chtěl to skončit snad, zarostlý, otrhaný, s prázdným pohledem, když skřídlem poraněným mu sokol k nohám pad. Důvod, proč prožít ještě aspoň jeden den,

0: Svobodou.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

děti pochopily, hledí na mě úkosem. Třetí oko je prázdný prostor nad nosem. Pán Bůh se klidně opil levný.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

slunce vstává a já musím ven. Ranní káva mi voní benzínem. Do lesa se autem vydám s celou rodinou, ať nás naše voné luhy v náruč přivinou. Naložím jen věci nezbytní, židle, stůl, nádobí nerozbitný, důzek samý modrý křeslo nafukovací, jež se jistě v kempu dočká mocný chovací. Určitě se večer bude konat táborák, proto nesmím zapomenout na tranzistorák, neboť pivo nejlíp chutná v rytmu dechovky, ať ho piješ z flašky nebo třeba z plechovky. Na čundru na čerstvým luftu roste apetit, proto nesmím zapomenout bednu konzerv vzít, šampaňský a kaviár a taky sardinky, chlebíčky jsou totiž chloubou naší maminky. Ještě jednu velkou bombu pro pan Butanu, by nám bylo večer pěkně teplo ve stanu. Televizor přenosnej a pingpongovej stůl, kdo by tohle s sebou neves. A sluky jenom půl, v neděli se u potoka auto bude mít. Proto nesmím zapomenout auto balzám vzít, ještě bednu vercajku a teď už můžem jet. My jsme trampy motor.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, hotelu nad náměstím. Drak hlídal u dveří sálu, na krku pletenou šálu. Dědové vševědí okolo popelky, žvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu, deštový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se vsiždějí veliké veselce, paprsky luceren metají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátný se ohýbá protučné zpropitné a kdo mu proklousne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a vítr na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Náhle se za oknem objevil skřítek, rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

lidi letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se platí buchtama za skočky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložem prošlými dlužními úpisy. Koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu do ucha zaspíval.

0: Ještě se neznáme. Vy jste tady nová? Jak pak vám říkají?
1: Marie Magdonová.
0: No to je náhoda, že jsme se potkali. Jsem taky Marie.
1: Marie z Magdaly?

pak do tmy zavzliká, kdo chce jen ať se přidá, nemůžu dojít sám, kde leží Atlantida. Jsme moře bez vírů,

0: skončil, ta hloupá noc skončí a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

pak dělila nás mořská hloub, jak dávno hodíš, nuž ruku

Když můj děda přišel do let, snídal opiják. Život ho pak přestal bolet a začal žít rád.

práci měla strašný peklo, Týna Sladkovská. Do bod uší proudem teklo, tíseň obrovská.

prosím, zastavte, pane, řekl pan továrník svému řidiči. Ten jen pozvedne obočí, málo kdy se stane, aby bohatý do této čtvrti vkročil. Továrníkova tvář je chladná, však srdce plane, když pak dorazí ke starým dveřím. Od domu, kde bydlí Marie s Janem, k nímž je pozván na večeři. Bláhoví jsou závistiví lidé, jak málo ví o tom, co komu jak přijde. Co komu jak přijde.

na zbot továrníka, na tu dobu, kdy byl chudý, zadlužený, by si teď už znovu těžko zvykal. A tak mu běží hlavou jeho mladá léta, když kráčí po ošlabaných schodech. A nahoře ho spolu s Janem vítá dívka, jež ho připravila.

mění, ani za celé mění. Marie učí čerstvě na základní škole a její úsměv je pohlazení.

jak přijde, co komu jak přijde. Jan šťastně říká, sotva co si sednou, že prý s Marí se budou brát. A továrníkovi tváře náhle zblednou, i když daří se to zastírat.

0: stromoví, na šachovnici vrchů vod a cest.
1: Jsme emigranti hledající domovy,
2: jsme uprchlíci z udýchaných měst,
0: jsme postavičky.

kde jsou jen lidi, kde čas tak rychle neběží. A odkud je to, do ráje jen kus? Když zimě přespíš na soutoku potoku, máš místo k rogu v kochmašině let. Je těžké věřit na sleční zátoku, pak možná řekneš letos na bos.

0: boje, který nikdy koně nesedlal.
1: Ještě v lukách voní loňské kvíti, ještě

a celou noc se po hmatníku honí. Zvoní v benču a duní v kytarách. Když z vysokého ohně zbyde plamínek a víly nestojí o naši lásku, máš oči

0: ještě v našich kempech jasné ohně svítí.
1: Proč má pěšák vzdávat tu hru bez boje? Zač by potom

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

neber svůj život tak doslova, vždyť známe se jako svý boty. Tvá ruka je notová osnova a prsteny na prstech noty. Dvě blízkavé noty půlové, nejspíš ze zlatýho drátu. Můj dnešní největší úlovek v šéru antikvariátu. Cinkají jako dva zvonečky, takové legrační bim bam. To když tvých prstů konečky

0: talán s houslovým klíčem, na lůžku z klavírních výtahů, přičem nás nachytá, přičem.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Vzduch voněl senem, létem a sexem před svatým jenem v kapličce.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Můj kraj a Šmaha zacloní a z naší chat pak do údolí padá dým. Pak suchým listím vůně vody, suchou travou, kdo z vás to ví, i podzimem náš zvuk.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Až budu jednou hezký kluk, tak si to řádně oslavím. A celý týden budu naštěstí a na krásu si být. Až budu jednou hezký kluk,

Vítkovické dámy, vy porubští páni, tramvaje tu s námi dovrzali, až pod kopec pod bazaly. Lístek štípli kleště, tak na co čekat ještě, tak sudí chopce svojí píšťaly. Lístek štípli kleště, tak na co čekat ještě, tak sudí chopce svojí píšťaly. Je odpoledne, slunce svítí, 10 chlapů už se řítí, z každé strany proti síti soupeře, kdo první skore otevře. Kdo dřív koho skolí na bitevním poli a komu se stup klepe na dveře. Kdo dřív koho skolí na bitevním poli a komu se stup klepe na dveře. Každý jistě chápe, když obrana chrápe, balon, že začne lítat do brány, že začnou padat banány. A v takovémto čase, jak pohodlně dá se, projetý zápas vyhraný. A v takovémto čase, jak pohodlně dá se, projetý zápas vyhraný. Po skončeném kasamači slza v oku někdy tlačí, berem se pryč radši všemi otvory, přelézáme závory. Všude, kde nechal tesař díru, až k mostu pionýrů táhnou naše prapory. Všude, kde nechal tesař díru, až k mostu pionýrů táhnou naše prapory. Do hospody jdeme směrem, všechno si to příliš berem, víme, že jsou lepší kluby na světě, na celé naší planetě, co mají mnohem větší slávu a zelenější trávu, my máme Baník Ostravu. Co mají mnohem větší slávu a zelenější trávu, my máme Baník Ostravu. Máme taky cikány a život, jak se říká, pěkně srovnaný, komíny od špíny

brambory loupaný, to jsou naše banány. Brambory loupaný, to jsou naše banány.

0: Ty. Zrada a krev.
1: Re. Chlast a nářek. Nebo zpěv.
2: Tuty.
3: Slunce, luna, palác, chlév. A na finále boží hněv.
2: Poty.

koutě kotě přede, za okny zuří listopad. Na plotně oběd voní, vítr chce stromy

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jenom třísky v dlaních. Nic víc nemám na nich, když jsem tě kolem ramen vzal. Řekla jsi, kam pak jedem? Na stole pití s ledem.

říjen lesy spálil. Tak dlouho jsme tu stáli, nebyl čas na útěk se dát. Všechno to žhavé listí letí, do klína přistane ti dnes v noci jako první.

světa běh a věci složitý nám možná začnou jít zas lehce. Vážně už za chvíli tu budem mrtvý ležet na zádech.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jméno. Byla prý dlouho pryč a možná ještě chtěla najít tu slova, která nezazněla. Zpívám jí nezapomeň, co ti tu všechno vzala voda.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

pošetilostí posedlí, každá chvíle se vláčně zakřiví podle našich přání. Bude to čas nádherně ztracený, čas, který odzbrojí všechny armády v nás polebité.

Vesta super ega povolí, před námi leží lehko vážné cokoliv. A panoráma péřový, další malou smrt přivolí.

den takový pomalý den. Bude to čas nádherně ztracený, čas, který odzbrojí všechny armády v nás, pole bitevní opustí. Bude to čas nádherně ztracený, čas, který odzbrojí všechny armády v nás, pole bitevní.

0: písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: Od rána nemůžu se dočkat, až se naše siluety spojí. Dneska nečeká tě káva, ani každodenní rituál. Do klína skočila mi kočka, je neklidná a něčeho se bojí. Dám si posledního páva a myšlenky přepnu na manuál. Před chvílí někdo pustil vítr, od západu nasouvají se mraky. Už aby zbyla zpátky, než se stane nějaký neštěstí. Už letí první hektolitr, kliky haj se první kliky háky. Kapky jako pivní zátky, tohle nic dobrýho nevěstí. Prší

Konečně si tady na boso a rozevlátá gesta. Venku už se čerti žení a tma je, že by tchýni nevyhnal. Naštěstí si víme rady, kniha Mojžíšova kapitola 6. Skrze vodu zatracení, zrovna když jsme chtěli do kina. Ve vaně trénujeme Archimédův zákon a kreslíme si loďky. Schrbeni u mapy si vybíráme kopec za lesem. Balíme pláštěnku, celaskon, hřebíky a kukuřiční vločky. Sušíme křížaly a netušíme, jak to unesem. Prší

kraje, nikde ani kousek dříví kofer. Taky se ukázalo slunce a nad hlavou nám skřivan skřehotá. Místo návratu do ráje mě od těžkýho baťohu vzal houser. Asi čekají mě funkce a zítra ráno zase samota. Asi čekají mě funkce a zítra ráno zase samota. A zítra ráno zase samota.

Jdou na červenou, poběží stádo zeber, až v parku na Karláku zatroubí sloni. Až mě dloubneš do žeber a řekneš, tak si to tak neber, že letos zvládneš stěží, co si hravě zvládnul ještě loni. Až se nočním žižkovem rozlehne řev hladovej chvůd,

Už přišel čas a syn už zradil otce a povstal národ proti národu. Tak svolej, pane,

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Vyprahla a rozpukaná zem

Svůj román budu psát, k tomu stránek mi 1000 nestačí. Slova správný najdu snad, jak nás tenkrát začalo hnát. Všechno, co jen srdce

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Z bílých kostek lega chci stavět zase zeď. Dětství je loďka,

rytmu kola počítají spojky. Ten zvuk je stejný, stejný jako kdysi. Smutně mi zpívá francouzka zem P3. Vous cherchez moi et je suis ici. Vous cherchez moi et je suis ici.

město na ztracené pohlednici. Taková idyla, malé apokalypsy, i my jsme její účastníci.

píšem, že nás nikdo nerozdělí. Jde to stěží, písmeno po písmeně. Díváme se, jako bychom neviděli.

Jednoho dne, až uslyší ten vzdych, jednoho dne, až uslyší ten vzdych, jednoho dne, až uslyší.